vážně, co o tom, co bychom dělat měli. Pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevo rubec máchl,

nejsou černé, ale nejsou ani bílé. Kdy není tma, ale ještě ani vidět není. V dění je bolest bezslastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tobě píchá v třísle usnout a nevzbudit se, nemusím na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je půjčený.